0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Mainland, cashback, hot top.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já, ruku

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Krásné sobotní ráno, blíží se 7. hodina a také první zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Investice do bytu na pronájem je podle aktuálních dat nejméně výhodná za poslední 4 roky, a to hlavně kvůli vysokým cenám nemovitostí a dražším hypotékám. V Praze činí výnos z nájmu jen kolem 3,3% a návratnost může v praxi přesáhnout

0: návrhu zákona. Neuvěřitelný závod předvedl český znakař Miroslav Knedla na sprinterské 50. V osmičleném finále mistrovství Evropy v Paříži za sebou nechal světového rekordmana i další favority a dohmátl první. Navíc v neskutečném čase 24.11, čímž opět vylepšil český národní rekord. O zhruba 20 minut později nastoupil čerstvý evropský šampion i do smíšené štafety na 4x100 metrů, kde spolu s Jakubem Janem Kryškem, Barborou Janíčkovou a Barborou Sémanovou obsadil ve finále krásné 5. místo. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Bechyňské slavnosti pokračují hlavním sobotním programem. Od 10 bude na náměstí mini pivovarské setkání, stánky a taky atrakce pro děti. Od 11 začne setkání dechovek. Odpoledne pak zahraje spolektiv Rock Revival CS a večer i Pešáta. Pro jižní Čechy Pavel Ferenčík.
2: Park Hluboká. Minigolf, lanové centrum, vodní atrakce i skvělé občerstvení. Otevřeno každý den. Park Hluboká CZ.
0: Sobota nabídne jasno nebo skoro jasno, teď po ránu ještě užívejte příjemných teplot, protože odpolední maxima dosáhnou až na 36 stupňů Celsia.
3: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady Víkend s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
4: Dobré ráno.
0: Krásné ráno.
4: Konečně jsme tady spolu, Fittipaldi. Kde jsi byl tak dlouho?
0: Musel jsem si chvíli odpočinout, abych se na tebe a posluchače zase mohl o to více těšit.
4: Já tě praštím. Každopádně hezké dobré ráno s vámi, Lea a Filip, 3 minutky po 7. No konečně jsme tady spolu. Normálně jsi mi chyběl, chápeš to?
0: Pak jo, tak to je hezký.
4: Neměla bych to říkat
0: nahlas. Je vidět, že to šéf teda poskládal dobře, tu dvojici chvíli to trvalo, ale nakonec.
4: Já ho zabiju. Tak hezké ráno, kamarádi, startujeme právě teď nejlepší víkend českého éteru. Jdeme na to, ne? Miley Cyrus za vámi letí.
3: Hit Radio Factor.

0: Dobré ráno, jdeme slavit, Česká republiko, protože není lepší čas na slavení než sobota ráno. Miroslav Knedla se stal v Paříži mistrem Evropy v závodě na 50 metrů, znak a slaví životní úspěch. Gratulace veliká, já bych řekla, že ten kluk ten bazén zaplave možná rychleji, než já stihnu vůbec přeskočit kaluš. Filipe, co ty?
1: No já to možná ani nedoplavu ten jeden bazén tam a zpátky. Takhle, mimochodem řekněte si i vy nahlas, i ty, jak je to třeba dlouho, co jsi zkoušel vůbec jako celou tu dílku bazénu zaplavat? Protože někdo chodí pravidelně běhat ano. I plavat, ale já třeba jsem to zkoušel tak před půl rokem, těch 50 metrů tuším, že má ten bazén a jako tam a zpátky jenom v lehoučkém tempu a člověk, jak není zvyklý, tak si řekne, to je 100 metrů a já už nemůžu vlastně.
0: A přitom se říká, že plavání je jedna z nejlepších aktivit pro naše tělo a já se odhodlávám plavat jít strašně dlouho, jenže všude jsou takový ty pidimidi bazénky, že jo? To bys jich mohl dělat tak 300, aby si měl prostě fakt něco naplaváno. A chci chodit plavat, no. Je to hezký na postavu, posílíš tím svalstvo, příjemné s užitečným, děláš něco pro zdraví. Každopádně zatímco ostatní ve finále tuhli, tak on prostě zařadil takovou tu vyšší rychlostní stupeň rychlosti svojí a všichni koukali, jak tam vlastně ten Knedla plave. No. Je to taková inspirace i pro nás všechny, co možná vzdáváme fitko po 10 minutách na páse. Andrew.

0: Hezké dobré ráno, 8:02 s vámi Lea s Filipem. Doufám, že se vám parádně vstává. Pojďme se podívat, čím je 15. srpen 2026 významný. Nejenom to, že vlastně za 14 dní už jste jde do školy. Rodiče moje budou mít radost, že jo, od studentů.
1: No, už kupuju sešity, tušky. Já jsem to viděl, teď jsem byl v hypermarketu včera.
0: A to je drahá paráda.
1: Jo, teď už to tam házeli, že jo, ale teď jsem se díval, jako, že třeba aktovka, nebo prostě, nevím, jestli to nosí, jo, asi ty hodně mladý, tak třeba přes 1000 korun, to je taková aktovka, kde jsou nějaký symboly.
0: No, je to tak, každopádně, nejenom to, že tedy za 14 dní nám začne škola, tak taky Ben Affleck slaví 54 let. Nebo Joe Jonas, Jonas Brothers 37 a taky je den energy drinku, drinku, jsem chtěla říct.
1: A já mám narozeniny dneska ještě.
0: Ale ty jsi měl už narozeniny. A aby toho nebylo málo, tak je den objevu, tak já jsem ráda, že se tady konečně objevil po nějaký té pauze.
1: Tak přeci
0: a taky den relaxace, tak prosím vás, ten relax si dopřávejte kdykoliv to pocítíte, že nejste OK, tak prostě relaxujte, odpočívejte. A pokud možno samozřejmě s Hitrádiem a naším playlistem. Za chviličku Eva Farná, Miraj nebo Lucien Sodon Omar, typicky letní song.
2: V Ternu od pátku do pondělí v akci. Vepřová panenská svíčková. 1 kg za 149,90. Nektarinky. 1 kg za 36,90. Ryze české Terno.
3: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
4: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
3: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
5: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
6: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
8: Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Geronimo, my se jdeme podívat na ranní update.
1: Ranní update.
2: Pojďme se mrknout, co je nového. Jedno americké muzeum vzdalo hold zesnulému umělci opravdu netradičním způsobem. Podlahu pokrylo takovým množstvím arašídového másla, že by vystačilo na přibližně 15 000 sendvičů. Instalace má připomenout autoru osobitý styl a okamžitě vzbudila velký zájem návštěvníků. Jeden z největších pokladů herní historie našel nového majitele. Na aukčním portálu eBay se prodala vývojářská cartridge pro Nintendo DS obsahující vzácnou hru Poké Park Fishing Contest, která byla v roce 2005 dostupná jen několik měsíců v Japonsku. Přepočtu za ní nový majitel zaplatil přibližně 700 000 korun. No a pohádkové štěstí měl cestující, který pouze přestupoval na letišti v Las Vegas. Čekání na navazující spoj si zkrátil u jednoho z tamních výherních automatů a vsadil pouhých $10, tedy nějakých 250 korun. Domů si nakonec odváží jackpot ve výši přepočtu bezmála 1,7 milionu korun. Radost mu navíc nekazí ani daně, stát Nevada totiž výhry z hazardu osvobozuje od poplatků, takže je to celé jeho ta částka.
0: Gratulace.
2: 71 milionů korun.
0: A proč nedá nic nám dvěma a našim posluchačům?
2: Protože nás neposlouchá, jinak by nám milion poslal.
0: Pojďme vstávat se skvělou muzikou. Co takhle devadesátky? DJ Bobo, everybody! Tak já vám všem, nám všem, přeju krásné dobré ráno, sobota 15. srpen, posloucháte Hit Radio, s vámi Lea a Filip a vy naši úžasní posluchači. Napište nám, kdo vstáváte s námi na 777 937 777 a teď už DJ Bobo na plný pecky.

0: Bibi Rexa, Faithless a vaše zprávy. Píšete nám, ahojky, vstáváme, jsme v Chebu na krajince, jdeme s Hafem na procházku. Děkujeme za zprávu, tady taky Honza, ahoj, vzhůru jsem od 3:30, o 4 u rádia v busu. Hezký den, tak asi řidič autobusu. Další zpráva nám tady přišla od Martiny. Ahoj Leonko, právě u nás probíhá keltská noc, na kterou nemůžu, protože Vánoce se blíží a já musím malovat. To nechápu. No, Vánoce se blíží a já musím malovat. A počkej, a kdo by po probdělé noci pracoval, takže poslouchám vás a užívám si pěkné ráno, hezký den Martina. Martinko, napiš nám ještě, co maluješ, nebo kde maluješ, koho maluješ.
1: Mě tam spíš nejvíc zaujalo to slovo Vánoce a jsem se kouknul do pravého dolního rohu na počítač.
0: No, za 4 měsíce.
1: A je to 4 měsíce a 9 dní.
0: 4.
1: Jedno, já mluvím normálně pražsky, že jo. 4 měsíce.
0: No jo, Vánočky tady budou, já se těším, protože pro mě je to hlavní sezóna, tak pojďme si ale užívat ještě toho léta, aspoň chviličku, jo?
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
4: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
3: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
4: Chevrolet,
3: Camaro Bumblebee,
4: Ford Mustang GT,
3: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
4: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
3: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
4: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
7: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio.
2: Jela jsem s Marcelou a Martou po koncertě autem domů z Vrchlabí.

0: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
1: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
2: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
3: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.
6: On air.
4: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásné sobotní ráno, je 8 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Z veřejného zdravotního pojištění by se mělo od příštího roku nově hradit například laboratorní vyšetření pro pacienty s chronickým onemocněním ledvin či takzvaná tenotomie, která může pomoci lidem s cukrovkou. Počítá s tím vyhláška ministerstva zdravotnictví, která prošla připomínkovým řízením. Na seznam přidává desítky nových zákroků či vyšetření.

0: co byl ve Slávii. Z druholigového anglického Norwiche přichází na roční hostování. Součástí dohody je opce na případný přestup. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Tvrz Žumberku Nových Hradů ožívá řemesly. Od 1 do 5 nás čekají tesaři, kameníci, keramici, včelaři, výroba svíček, dílničky i komentované prohlídky tvrze. Děti se svezou na ponících, uvidí sovy a pohádky Kouzelná píšťalka a Labutí pana. Vstup je zdarma. Pro jižní Čechy Pavel Ferenčík.
2: Park Hluboká. Minigolf, lanové centrum, vodní atrakce i skvělé občerstvení. Otevřeno každý den. Parkhluboká.cz.
0: Kdo čekal opět na krásné a tropické počasí, tak se dnes dočká. Bude jasno až polojasno, odpolední maxima až na 36 stupních Celsia.
3: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady
4: Víkend
3: s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
5: Dobré ráno.
0: Tak to jsme chtěli sladit, jeden řekl dobré a druhý krásné, ale to nevadí.
5: De facto to znamená to samé. Hezké dobré ráno, 3 minutky po 8, Lea s Filipem s vámi. Pokračujeme dál, Robin Schulz, Erik Sirola, Erika Sirola. To jsem neřekla. Ach jo, víte co, pojďme radši hrát. Teď už Hozier.
3: Hit Radio Faktor.

0: Erika Sirola, Robin Schulz, Speechless, právě teď 9 minutek po 8 hodině. Hezké dobré ráno. No a já vám všem řeknu takové jedno číslo, po kterém už nikdy nepodáte ruku cizímu člověku s klidem v duši. Po toaletě si totiž ruce myje pouze 71% Čechů.
1: A? Jenom? Aha. Takže počkej, 29% nemá umytou ruku, jo? Takže ty uděláš takový to, čau kámo, takhle si s ním plácneš a pak dostal jsem chuť na hranolky z mekáče.
0: Fuj, to je prostě, já nevím, nejhorší na tom je, že právě ti lidé se pak dotýkají těch klik, madel v tramvaji a pak vám prostě přesně, jak říkáš, podají ruku na schůzce. Podle mě jsou to ti i sami lidé, kteří, já nevím, v nákupních marketech promačkávají všech 10 rohlíků, aby zjistili, než si jeden vezmou. Všechno ohmataj, osahaj. Možná bychom měli zavést i takové ty povinné kontroly u dveří jako v mateřské školce, že jo? Kdo si nemije ruce na veřejných záchodcích, měl by mít povinnost nosit na čele nálepku s varováním, nebo nevím, jak tomu zabránit.
1: No ale víš, co je strašně ještě, víš, že já jsem taky analytik, jo? Ale představ si tedy, měli bychom společné toalety, já půjdu před tebou, neumiju si ruku, to znamená šáhnu na tu kliku tou neumytou ruku a ty si potom sice ty ruce umyješ, ale sáhneš tak na tu kliku po mně, takže tam ty bacily máš stejně. To je nejhorší.
0: Ty máš nějaký bacily.
1: No, kdybych si neumyl ruce samozřejmě,
0: ne,
1: tak,
0: já vím,
1: takže
0: jak to
1: já to budu otvírat ode dneška loktem takhle.
0: Ale mně se třeba stalo a není to tak dlouho, nedávno jsme byli na benzínce, přede mnou paní, že jo, šli jsme obě na záchod, teď jsme se setkali u toho umyvadla, já si ruce umyla, ona ne. A teď jsme vyšli z té toalety a ona šla k pokladně a začala si prostě strkat prsty do pusy. Z ničeho nic, prostě nevím, něco si vytahovat z jazyka, na jazyku něco měla, nevím. A já normálně nahlas řekla, byla tam se mnou moje kamarádka Janička, ne, řekla jsem, tak paní si nemeje ruce, no, tak pak ruce do pusy, se na mě tak podívala. No, to víš, že jí bylo stydno, že jo, ale opravdu se to děje, tak dejte vědět, jak to mají naši posluchači. Mejete si na toaletách ruce nebo ne?
1: Jste 71%
0: nebo ne? Filipe, 71% Čechů si je myje, ten zbytek ne. Já jsem žeravá, co nám přijde. 777 937 777.

0: podíváš.
1: Krásné dobré ráno, nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích, kde nás najdete jako Hit Radio, Instagram, Facebook, protože pro vás toho chystáme opravdu spousty. I z takové té naší rádiové backstage, jak se říká. No a sociální sítě v 21. století vládnou světu, co si budem. Tak budeme rádi, když budeme spolu i tam. Za chviličku Lady Gaga, Abrakadabra a nebo spousty dalších skvělých muziky.
2: Leze, leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
3: Sunex.
2: Sunex.
3: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
4: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemeživitelka.cz.
5: Safari Resort Hluboká u Borovan.
6: Každé úterý dětské divadlo, řemeslné čtvrtky, každodenní zážitky se zvířátky, zábava po celé léto.
5: Safari Resort CZ.
7: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
8: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
7: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
8: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
9: Prior je tady totiž pro vás.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Abrakadabra, Lady Gaga, právě Gaga. Právě teď Filip Lejček a ranní update.
1: Ranní update.
2: 36-letý Ince v letadle ve výšce 9100 metrů sápal na nouzový východ a chtěl jej otevřít. Cestující strojeň mířícího z malajského Kuala Lumpuru do indického Kočinu prožívali hororové chvilky, než se agresivního pasažéra podařilo spacifikovat. Plzeňská zoologická zahrada slaví úspěch a poprvé ve své novodobé historii si tam narodila mláďata nosálů bělohubých. A navíc jsou to hned trojčata. Na svět přišla sice už 22. června, zoo však informaci zveřejnila až teď. V České knize rekordů budou zapsáni dva parťáci, Michal Merganič a Jan Kučera, kteří v posilovně v Brně strávili 24 hodin na veslařském trenažeru. Střídali se po 20 minutách a celkově urazili vzdálenost 331 kilometrů. Po celou dobu je podporovala rodina a kolegové. Nejvíce je prý nakopla palačinka s nutelou, to je zajímavý, co?
0: Palačinka s nutelou, to bych si dala.
2: Já taky, ale to veslování už úplně ne. 24 hodin, chlapi, klobouk dolů.
0: Where do you go, no mercy, a taky Linkin Park. Hezké dobré sobotní ráno.

0: From the Bottom, Linkin Park, Hit Radio s vámi, hezké dobré ráno, za pár minutek 8:45. A to znamená, že po 9. hodině se tady bude Filipku roztáčet, co?
1: Narozeninová ruleta.
0: Ano, máme tam opět další nezapomenutelný zážitek a tentokrát takový relaxační. Od hlavy, od kořínku vlasů až po konečky prstů, nechtů na nohou. Takže si užijete určitě nádherný výstřel do vesmíru, jak se říká. Takže pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, to je ideální pro vás. Po 9. hodině jdeme na to. Zapište si číslo 800 937 937 a potom už stačí jenom zavolat.
2: Vzpomínáte si na svůj první školní den, nový batoh, čisté sešity a ten zvláštní pocit, že začíná něco nového. Ne všechny děti ale mají možnost začít školní rok se stejnou radostí. V obchodních domech Prior můžete právě teď pomoci dětem z dětských domovů. Stačí zakoupit balíček školních potřeb firmy Wolf v různých velikostech a cenách. Firma Wolf kancelářské potřeby balíčky připraví a Prior je doručí tam, kde udělají největší radost. I malá pomoc může dětem přinést velkou radost a sebevědomější start do školy. Zapojte se od 12. do 26. srpna v obchodních domech Prior v Českých Budějovicích, Strakonicích a Prachaticích. Děkujeme, že pomáháte s námi.
3: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority, kdo se stane hrdinou letošní sezóny a kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů. Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
4: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Franto, kde jsou ty maliny?
3: Zavakuovaný.
4: A kde je můj buček?
2: Taky zavakuovaný.
5: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. domo-elektro.cz.
6: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
7: A?
6: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
7: nepřežijí.
6: Naštěstí Baumax má řešení.
8: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
10: Hey, I'm Dua Lipa.
11: Hi, I'm Lenny Kravitz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
14: Krásnou sobotu, za malou chvíli 9:00 a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Ministerstvo zdravotnictví vyzvalo pravidelné i nové dárce krve, aby v těchto dnech přišli k odběru. Zásoby krve v českých nemocnicích se v letních měsících výrazně snížily a na některých pracovištích se dostávají na kritickou úroveň. Zatímco počet dárců během prázdnin klesá, potřeba krve v nemocnicích naopak roste. Finanční domy reagují u spořících účtů na červnové zvýšení základních úrokových sazeb centrální bankou a zatím spíše jen mírně. K úpravě směrem nahoru sáhly jen některé z nich. I tak se ale lze vyšplhat i na více než 4,2% ročně. Většinou je to ale podmíněno řadou podmínek, které bývají poměrně tvrdé. A někdy se nejvyšší sazby vztahují dokonce jen na nové klienty. A pojďme také na fotbal. 4 zápasy 4. kola má dnes na programu první fotbalová liga. Sparta po vyřazení s Lyonem v kvalifikaci Ligy mistrů přivítá Teplice. Od 17 hodin v domácí soutěži si po dvou porážkách už nemůže dovolit další ztrátu. Trápící se Plzeň chce proti Zlínu poprvé v ročníku zvítězit. Jejich duel začne ve 20 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
15: I dneska pokračuje mirokické setkání loutek a hudby. Program v areálu u Sokolovny běží od 11 a nabídne divadla, dílny i atrakce pro děti. V hudební části bude hlavním hostem David Kraus a Gypsy Brothers. Na Lipně nás pak i dnes čeká čas Lipno Sport Festival. Pro jižní Čechy Pavel Ferenčík.
16: Park Hluboká. Minigolf, lanové centrum, vodní atrakce i skvělé občerstvení. Otevřeno každý den. Parkhluboká.cz.
14: Sobota nabídne jasno až polojasno. Užít si taky můžete tropit.

0: Zara Larsson, Hit Radio s vámi 9 hodin 9 minut. Startuje poslední čtvrtina prázdnin, to už jsme si dneska říkali, protože právě teď, dneska nastává ten zlomový moment, kdy se z letního klidu stává taková, jak bych to nazvala, olympijská disciplína v dohánění různých nezapomenutelných zážitků. To znamená, že dopoledne si užíváte kávy na terásce, odpoledne vás polije studený pot, když v supermarketu uvidíte regál s penály a takovýma těma školníma potřebama, to tady zmiňoval vlastně i Filda, že už to je v těch velkých supermarketech, takže já nevím, upřímně, nejdůležitější na dnešku není to, co končí, ale to, co nám prostě, přátelé, ještě zbývá. Máme před sebou zhruba, Filipe, ty jsi taková kalkulačka, 500 hodin času do konce prázdnin.
1: No kolik to je, 15 dní, no, tak 15 krát 24, no, tak to se mi nechce počítat teď úplně.
0: No, takže ale máme před sebou zhruba 500-600 hodin času, který můžeme buď proplýtvat přemýšlením o práci, o škole, co bude, nebude, anebo ho prostě prožít. Takže já si teď tady veřejně dávám závazek, jo? Dávám si závazek žádné nákupy školních pomůcek až do posledního srpnového víkendu. A taky tenhle čas prostě patří nám, ne papírnictví a stresu z toho, co prostě přijde v září. Takže prosím vás, přátelé, kamarádi, klídeček, je to jako neděle večer, který má ale 17 dní, jo? Takže ještě pohodička, užívejte si léta a žádný stres. A k tomu skvělá muzika, jako teď.

0: Co tak, hele, masáž, relaxační, od hlavy až k patě. To tady dneska máme v rámci narozeninové rulety. Takže pokud máte ve svém okolí někoho, kdo měl, má nebo bude mít narozeniny, tak 800 937 937 volat můžete právě teď. A my se těšíme s Fildou, komu z vás dneska uděláme radost a taky jakou píseň si dneska podle datumu narození vašeho oslavence vyberete. Takže volejte a my posíláme skvělý hity Divokej Bill, Pocit, Artemas a nebo taky Pink.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Atención!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
6: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
5: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
7: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
8: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Hit Radio. Hit Radio.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Narozeninová ruleta se jde roztáčet pro někoho z vás a já se ptám, koho máme na telefonu. Halo, halo.
1: Halo, halo, ahoj, tady Hanka z Kostelce u Jihlavy.
0: Ahoj, Haničko z Kostelce u Jihlavy. Doufám, že se máš krásně. Jaké jsou plány teďko na léto, na dnešek, na zítra?
1: Na dnešek máme akci hlídání security v Dačicích na Amos Fest.
0: Jasně, bude horko.
1: Bude horko, ano.
0: Potřeba se vybavit a dodržovat pitný režim. A prozraď nám, kdo ve tvém okolí má, měl nebo bude mít narozky.
1: Včera měla dcera Kristýnka narozeniny 15.
0: Ježíš, to je krásný, taková první pomyslná hranice té dospělosti. Takže gratulace, posíláme velké pozdravy. A jak se jmenuje, Hanička taky?
1: Jmenuje se Kristýnka.
0: Jo, Kristýnka, dobře. Tak my potřebujeme to datum.
1: 2011.
0: Datum?
1: 14. srpna.
0: Už to tady mám, to je stejně stará jako můj syn, to je taky rok 2011. Tak já už to tady zadávám a jdeme na pravidla. Hani, zahrajeme ti tři hudební ukázky s datumem 14.8. a jsou to hity, které ovládaly hudební žebříčky světových hitparád. A na tobě to bude, aby jsme společně jeden ten hit vybrali pro tvou dceru Kristýnku, která oslavila včera 15. Jdeme na to?
1: Ano, jdeme na to.
0: Upozorním, nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet, jo?
1: Ano.
0: Tak začínáme právě teď. Celine Dion, My Heart Will Go On.
1: Tak to půjdeme dál.
0: Dobře, roztáčíme kolo po druhé. Another Day in Paradise, Phil Collins.
1: Ta se líbí i mně, tak asi necháme tuhle.
0: Dobře, takže necháme tuhle, jo? Stojíš si za tím?
1: Stojím.
0: Dobře. Tak teď máš ten správný okamžik, aby si mohla sdělit Kristýnce cokoliv máš na srdíčku. Pojď na to.
1: No já bych jí chtěla hlavně znova popřát všechno nejlepší k narozeninám. Hodně štěstíčka, hlavně zdravíčko, lásku ze všech stran, ona si ji zaslouží. A vstup do nové školy, ať se zadaří.
0: A co jde studovat?
1: Manažerskou akademii.
0: Krásný, tak gratulujeme, posíláme velké pozdravy, hodně štěstíčka, zdravíčka, lásky. Zdraví je samozřejmě to nejdůležitější. No a aby toho nebylo málo, holky, tak to tak vypadá, že si budete muset udělat výlet do Prahy, protože tady na vás čeká nezapomenutelný zážitek. Asijská masáž v Praze.
1: Výborně.
0: Takže šup, sednout do autíčka nebo na vlak a udělat si krásný výlet do naší metropole a zároveň příjemné s užitečným, odpočinout, vypnout, relaxovat. Tak nám taky vydrž na telefonu, Hani, ať víme, kam to poslat. No a Phila Collinse, Another Day in Paradise posíláme za tebou. Měj se krásně.
1: Ty taky, krásný den.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Přátelé, a nebojte, zítra taky bude narozeninová ruleta. Můžete se mrknout na firma na zážitky.cz, co tam všechno nabízí. My tady pro vás zase něco budeme mít.

0: Takhle chutná sobotní dopoledne David Getasi a She Wolf. Doufám, že vám to udělalo radost. A mám pro vás další takovou zprávu, která není tak velmi častá, ale vzhledem k tomu, že opět máme v éteru váš oblíbený podcast Báry Divišové na jedné vlně, který přijde po 11. hodině, kdy mají být oficiálně hity na přání k vaření, tak jsme se rozhodli se šéfem, že vám samozřejmě ty hity na přání nevezmeme, ale budeme je hrát dneska o hodinku dříve. To znamená jediné pro vás na 777-937-777 právě teď pište, co byste rádi slyšeli z éteru Hit Rádia a já se vám to pokusím splnit, protože je pravda, že těch přáníček chodí opravdu hodně, ale snažíme se vyhovět vám co nejvíce, když se třeba hity opakují a tak podobně, nebo když někdo chcete popřát někomu skrz éter, nebo říct jenom to, že ho máte rádi, protože to je strašně hezký a měli bychom si to říkat velmi často, kdykoliv to cítíte. To jste mi teď taky připomněli, že bych měla napsat svému chlapovi aspoň dobré ráno. Jsem se mu dneska ještě neozvala. Každopádně prostě dělejte všechno tak, jak cítíte. A pokud vám k tomu bude hrát skvělá muzika jenom podle vás, tak co víc si můžete přát? Takže 777-937-777, těším se, co dneska zahrajeme po 10. hodině.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu, ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře, teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
7: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
6: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
7: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
8: Prior je tady totiž pro vás.
9: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
10: Hit Radio.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu
3: I'm Ariana Grande.
4: It's Hozier.
5: On air.
3: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Počet lidí odsouzených k nepodmíněnému trestu se od začátku roku mírně snížil. Přispěla k tomu trestní reforma, která zmírnila postihování opakovaných drobných krádeží a neplacení výživného. České věznice jsou přesto zaplněné přibližně z 97%. Vládní koalice považuje některé změny za příliš benevolentní a chce část trestů opět zpřísnit. Některé ovocné plody budou kvůli suchu menší. Mohou mít také popálené slupky, to se týká hlavně

0: pojďme na zprávy z regionu.
1: Bechyňské slavnosti pokračují hlavním sobotním programem. Od 10 bude na náměstí mini pivovarské setkání, stánky a taky atrakce pro děti. Od 11 začne setkání dechovek. Odpoledne pak zahraje spolektiv Rock Revival CS a večer i Pešáta. Pro jižní Čechy Pavel Ferenčík.
2: Park Hluboká. Minigolf, lanové centrum, vodní atrakce i skvělé občerstvení. Otevřeno každý den. Park Hluboká CZ.
0: Sobota nabídne jasno až polojasno, pokud jste milovníci tropických teplot, dnes si přijdete na své, protože v týdnu se bude pomaličku ochlazovat. Dnešní maxima však vystoupají až na 36 stupňů Celsia.
3: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hitrádiem a Leonou Děnděši.
4: Hezké dobré dopoledne, 4 minutky po 10. Výjimečně vám budeme hrát hity na přání k vaření právě teď tuhle hodinku, protože potom nás čeká po 11. podcast Báry Divišové na jedné vlně. Tak kdo chcete slyšet svoje oblíbené songy? Od toho jsem tady. Pište na 777 937 777 nebo na můj Instagram Lea Giongiosi. No a za chvilku se těším. Teď už Coldplay a Beyoncé.
3: Hit Radio Factor.

Jonas Blue, Jack Rice. Hit Radio s vámi, hrajeme hity jenom podle vás. Hity na přání k vaření. Co dneska vaříte a baštíte? Nebo možná teprve snídáte? Píše nám tady posluchačka, se nepodepsala, ale to vůbec nevadí. Jo, Eliška, už to tady vidím. Zdravím, Leonko, nemůžu vás najít na Instagramu, to nevadí, ale kdybyste chtěli, tak tam jsem jako Lea podtržítko Giongio, si takové typicky české příjmení. Jsem na zahradě se synem a prosíme zahrát náš oblíbený song Calm Down od Selena Gomez a taky Remy, takže nebojte, bude, zahrajeme. Máme vás moc rádi a rádi vás posloucháme a zdravíme z Valteřic. Tak já doufám, že tam máte krásně a samozřejmě tenhle song posíláme pro vás. A co bude dál, to je na vás ostatních. Pište si na 777 937 777.

0: Hity na přání k vaření jenom podle vás. Píše nám tady Tereska. Ahoj Leonko, prosím o zahrání písničky Hrobař od premiéru. Pro všechny, kdo jsou dneska v práci a potřebují zlepšit náladu, děkuji a přeji hezký víkend. Tereska, Teresko, skvělá volba, protože to je hit, který opravdu v devadesátkách prčel. Mládí jsem se učil hrobařem. Text známe všichni, aniž bychom se ho někdy někdo učil. Tak přesně tohle bude za chvilku z éteru Hit Rádia pro tebe. Nebude chybět ani Shakira a její Zoo, milujete. A taky Erik Pryč, Colon Me, to jsme taky dlouho nehráli. No a co bude dál, potom si vezmu někoho z vás volajících.
1: Leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
2: Sunex.
1: Sunex.
2: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
3: V Ternu od pátku do pondělí v akci. Vepřová panenská svíčková. 1 kg za 149,90. Nektarinky. 1 kg za 36,90. Ryze české Terno.
4: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
5: Záruční i pozáruční servis štýl.
4: Když chcete budějící štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle štýl.
6: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
7: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více informací v restauracích KFC.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M. Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M. Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: On Me a já se ptám, kdo pak zavolá teď mě na Hit Radio na 800 937 937. Spolu pokecáme, zavysíláme si a hlavně vám zahrajeme to, co vy třeba máte rádi, to, co rádi posloucháte, a tak trošku si vás proklepnu, jak se říká. Takže linka je aktuálně volná, tak 800 937 937. Volat můžete právě teď a já jsem zvědavá, koho pak budeme mít na druhé straně. Takže třeba tady, halo, halo, kdo je tam?
1: Ahoj, to je Jirka.
0: Jirka?
1: Ano.
0: A co dělá Jirka?
1: Teď jedu tankovat a plánuju dovolenou, zítra vyjíždíme.
0: Ježiš, no tak to je skvělý, a kam frčíte?
1: Slovensko a potom zpátky do Mariánských Lázní ještě jdeme.
0: Takže celá rodinka.
1: Ano, přesně tak.
0: Dobře, co vám zahraju dneska?
1: Něco od Tří sester máte?
0: Já se mrknu. Něco od Tří sester, jo? Hele, hledám. Mexiko, pianovka, dá, dá, dá.
1: Mexiko.
0: Mexiko, dobře. Tam cesta není, jo? Do Mexika.
1: Ne.
0: Dobře, pro koho to bude?
1: Ještě moc malý, no.
0: Pro koho to bude?
1: Bylo by to pro babičku, která oslavila před týdnem 85. narozeniny.
0: Krásný věk. A ještě pro někoho, nebo chceš skrz éter někoho pozdravit?
1: Já myslím, že asi ti, který bych pozdravil, ti asi poslouchat nebudou. Takže,
0: to takže nechceme asi, slyšet.
1: Já vím, no.
0: Doufejme, že příště poslouchat
1: pozdravit
0: budou.
1: Rodinu, no.
0: Jasně. A prozrať nám ještě, co budete dneska baštit, protože jsou to hity na přání k vaření. Předpokládám, že u tebe bude jídlo na cestách dneska.
1: Na cestách úplně ne, já jenom právě teďka zařizuji věci, vracím se potom domů za rodinou.
0: Ano.
1: Takže budu ještě vařit, teda jestli to stihnu, ale bude to asi něco takové, jakoby rychlýho, nějaký salát.
0: A kde se to hledá, chlap, co vaří?
1: No, já jsem dělal hodně na brigádách, takhle, že jsem se dostal brigádně k hodně zajímavým pozicím, jo, že jsem do hromadu brigád a
0: super.
1: Nějak tak vlastně odmala mě to táhne, no, v tom vaření.
0: Skvělý, to je krásný, tak si nechte chutnat, šťastnou cestu, užijte si Dovču a Tři sestry Mexiko posílám za tebou, měj se krásně, ahoj.
1: Taky, díky, ahoj.

0: Kaskáda Every Time We Touch, my pokračujeme dál, hity na přání k vaření, Linkin Park, chtěli jste budou, Poetika, Benazi Bros, nebo taky Cyril, Stumbling In. Tohle všechno ještě do 11. hodiny, potom už podcast Báry Divišové na jedné vlně, tak zůstaňte s námi a to, co dneska vaříte, klidně pište dál, jo?
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Vzpomínáte si na svůj první školní den, nový batoh, čisté sešity a ten zvláštní pocit, že začíná něco nového. Ne všechny děti ale mají možnost začít školní rok se stejnou radostí. V obchodních domech Prior můžete právě teď pomoci dětem z dětských domovů. Stačí zakoupit balíček školních potřeb firmy Wolf v různých velikostech a cenách. Firma Wolf kancelářské potřeby balíčky připraví a Prior je doručí tam, kde udělají největší radost. I malá pomoc může dětem přinést velkou radost a sebevědomější start do školy. Zapojte se od 12. do 26. srpna v obchodních domech Prior v Českých Budějovicích, Strakonicích a Prachaticích. Děkujeme, že pomáháte s námi.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
3: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
2: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
3: Chevrolet,
2: Camaro Bumblebee,
3: Ford Mustang GT,
2: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
3: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
2: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
3: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: Léto je v plném proudu. Příběhy ulice pokračují a stále budou překvapovat. Běžné starosti i nové výzvy s vašimi oblíbenými, ale i novými postavami.
1: U nás v ulici jsou samí slušní lidi.
0: Ulice. Premiérové díly už od pondělí na Nově.
2: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby pomlčka Legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
3: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
4: A?
3: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
4: nepřežijí.
3: Naštěstí Baumax má řešení.
5: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: On air.
7: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Investice do bytu na pronájem je podle aktuálních dat nejméně výhodná za poslední 4 roky. A to hlavně kvůli vysokým cenám nemovitostí a dražším hypotékám. V Praze činí výnos nájmu jen kolem 3,3% a návratnost může být v praxi i více než 30 let. Lépe vychází například Ústí nad Labem, kde je výnosnost kolem 5% a návratnost zhruba 20 let. Ceny bytu přitom dál rostou, meziročně jsou vyšší o 11,3%. Auto je v mnoha evropských destinacích nejpraktičtějším dopravním prostředkem. Některé ostrovy jsou ale pro road trip vhodnější než jiné. V žebříčku 10 nejlepších evropských ostrovů pro poznávání autem jasně vítězí Španělsko. První 2 příčky obsadily Tenerife a Gran Canaria, třetí skončila portugalská Madeira. A pojďme také na sport. Neuvěřitelný závod předvedl český znakař Miroslav Knedla na sprinterské 50. V 8členném finále mistrovství Evropy v Paříži za sebou nechal světového rekordmana i další favority a dohmátl první. Navíc v neskutečném čase 2.

0: www.sport.cz.
1: Sobota nabídne jasno až polojasno, pokud jste milovníci tropických teplot, dnes si přijdete na své, protože v týdnu se bude pomaličku ochlazovat, dnešní maxima však vystoupají až na 36 stupňů Celsia.
2: Štěstí na šest písmen, víkend, žádná práce, jenom život a ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
3: 4 minutky po 11. a teď už vás čeká oblíbený podcast na jedné vlně s Bárou Divišovou, kde dnešním hostem je Aleš Svoboda, což je pilot vzdušných sil armády České republiky. Tak volume doprava, mezi tím nějaká ta píseň, tak si to pojďme společně užít. Hezké dopoledne.
2: Hit Radio Faktor.

0: Dobrý den, díky, že posloucháte, díky, že se díváte. Na jednu vlnu se dnes s námi naladí Aleš Svoboda, pilot vzdušných sil armády České republiky a brzy možná i rakety Falcon 9 a návratového modulu Crew Dragon. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pro zajímavost, pilotů návratového modulu Crew Dragon jsou na celém světě zhruba 20. O stejnou pozici mimo něj mělo zájem také 25 588 uchazečů. Má dva inženýrské tituly a doktorát z letecké a raketové techniky. A teď jen malý krok a zhruba rok od toho, aby se stal prvním Čechem, který se zhruba po 50 letech po Vladimíru Remkovi podívá do vesmíru. Jaký to je pocit, když vlastně já jsem teďka přečetla, to je docela nabité CVčko.
1: Tak nenudil jsem se celý život, no. A tak jaký je to pocit, tak ono to není něco, co by jako spadlo z čirýho nebe, z modrýho nebe. Tak je to vlastně proces, který trvá už několik let. Vlastně to začalo tím výběrem. Ten taky nebyl jako jednorázová záležitost, jeden pohovor, to taky trvalo asi rok a půl. No a pak vlastně, než se to celý tady pak v Česku tak nějak rozhejbalo a člověk je jako samozřejmě jako opatrný optimista, protože dokud ta raketa neodstartuje, dokud opravdu nedoletíme tam, kam chceme doletět, tak tam člověk není, že jo. Takže
0: ještě... Takže tam celé dověřil, že se to podaří.
1: No, tak ono se to ještě

0: Podařilo, ještě tak děláme všechno pro to, takže je to na dobré cestě.
1: A co vám na to řekli doma třeba? Co maminka na to?
0: Tak já myslím, že maminka a rodiče, tak ti jsou zvyklí, jakože já lítám v armádě někdy od roku 2007, předtím jsem ještě lítal asi rok v aeroklubu s Gripenem lítám.
1: Mají odžitý s vámi.
0: Jsem mají odžitý, s Gripenem lítám od roku 2016, takže 10 let lítám se stíhačkou nadzvukovou, takže jako já myslím, že to úplně nevybočuje tady toto.
1: Co byste poradil lidem, kteří mají třeba taky možná zdánlivě nějaký až veliký, absurdní takový sen?
0: A tak co bych jim poradil? Já myslím, že když se někdo jako je schopný dlouhodobě věnovat něčemu, co ho jako fakt baví, pro co má nějaký zapálení, tak je to jako ohromný předpoklad k tomu, že ten člověk v tom bude úspěšný. Protože u toho pak kosmického programu je to úplně to stejný. A vlastně já, když jsem šel do armády, což bylo na Univerzitu obrany po maturitě, když mi bylo 19, což bylo v roce 2005, nás tam vlastně do prváku nastoupilo 22 pilotů, studentů s Gripenem, z těch 22 lidí lítáme 4, že jo. Ale když člověk má tu motivaci a ten zájem a je schopný pro to udělat i třeba něco navíc, než jenom to nějaké minimum, tak si myslím, že mám obrovskou šanci, že se mu to podaří. Hit Radio Faktor.

0: Díky, že nás posloucháte. Naším hostem je dnes Aleš Svoboda, stíhací pilot a také český astronaut ve výcviku u Evropské kosmické agentury. Vaší roli, jak už jste říkal, v té posádce astronautu, která poletí na ISS, bude pilot. Vy jste začínal, nebo respektive máte nalítáno na Gripenech 1600 hodin, jestli jsem to dočetla se správně.
1: Nejenom na Gripenech, i na jiných letelech.
0: Co musí vlastně člověk udělat pro to, aby se mezi ty nejlepší vůbec dostal, krom toho, že udělá i něco navíc, jak jste říkal v té předchozí odpovědi?
1: Tak já myslím, že to je hlavně o té dlouhodobé motivaci, protože spousta lidí se pro něco nadchne a pak po půl roce to přestane bavit a jdou dělat něco jiného. Takhle stráví celý život a v podstatě jako to nikam nevede.
0: Co ale živí ta motivace?
1: Já myslím, že člověk tomu musí i trochu jako pragmaticky přistupovat. Samozřejmě nepouštět se do věcí, na které jako očividně nemá. Jako já, kdybych se rozhodl, že chci být, já nevím, třeba hudební umělec nebo něco takového, tak tam jako je dost velká šance, že by se to jako vůbec nepodařilo. Jako.
0: Bál jste se někdy ve stíhačce?
1: Asi nebál.
0: Existuje něco jako strach u pilota stíhacího?
1: Já myslím, že existuje něco jako takový jako zdravý respekt, že člověk k tomu lítání musí přistupovat s pokorou, protože samozřejmě to letadlo je drahý, stíhačka stojí 1,2 miliardy, že jo?
0: Životy taky, že jo?
1: Samozřejmě ten pilot taky něco stojí, vycvičit pilota stojí další miliardu, že jo? A plus samozřejmě lítá se nad zastavenýma oblastma, dole na zemi jsou lidi, často vozíme zbraně, rakety a tak dále. Lítáme poměrně, nechci říct nebezpečné věci, ale věci, kde je trošku vyšší riziko, než když třeba člověk letí dopravním letadlem na dovolenou, takže spíš člověk s tomu musí přistupovat s nějakým respektem a pokorou, ale nějaký jako vyloženě strach, jako že by do toho letadla člověk šel jako s nějakým strachem, tam proto není prostor.
0: A je tam prostor třeba pro přílišné sebevědomí?
1: No, já myslím, že tam je prostor a skoro bych řekl i potřeba pro zdravý sebevědomí. Člověk nemůže jít do stíhačky na nějaký byť i cvičnej let a nacvičovat nějaký vzdušný boj nebo nějaký taktický scénář, s tím si absolutně nevěří, že jo, to je jako špatně. A člověk by to svoje sebevědomí měl mít založený na nějakých reálných základech. Na tom, že prošel nějakým výcvikem, na tom, že ví, kde jsou, jaký jsou ty jeho schopnosti. Rozhodně by ten člověk tam neměl mít přehnaný sebevědomí. To je pak nebezpečné.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio Faktor.

0: Díky, že nás posloucháte. Naším hostem je dnes Aleš Svoboda, stíhací pilot a také český astronaut ve výcviku u Evropské kosmické agentury. Co si budete chtít vzít do vesmíru?
1: Kromě sám sebe.
0: Kromě tak, sám sebe, ano. Tak slyšela jsem o nějakém puku, že, protože to má vlastně víceméně nějaký přesah a tradici. Dostal jste od Vladimíra Remka, jste dostal nášivku. Tu tam vezmete také?
1: Já myslím, že jo.
0: Nějaké osobní věci další? Už máte to promyšlené, nebo je to až v nějakém dalším plánu, protože řešíte teďka úplně jiné věci?
1: Rámcově, jo, tam je nějaká alokace, třeba 1,5 kila na osobní věci toho astronauta, kam si člověk může navýbírat, jako co chce, samozřejmě v rámci nějakých jako
0: a objemově,
1: mezi slušního chování.
0: Je to nějak limitovaný?
1: Objemově je to zhruba, já nevím, jak krabice od bot, nebo něco takového. Přesně ty litry nevím, ale zhruba kilo a půl, plus tam je nějaká alokace na právě tady ty symbolické předměty, tady ty PR-ové, řekněme, artefakty.
0: Tak něco, co má spojit s armádou, předpokládám, že tam určitě
1: Já doufám, že ano, protože vlastně tady tu misi platí ministerstvo obrany a armáda, potažmo vzdušné síly, tam poskytují toho člověka, takže tam je to na snadě a budu jedině rád, když budu, protože my tady vlastně v České republice máme ohromnou tradici letectví, vlastně, která se sahá už do první republiky.
0: Vy jste přemýšlel třeba o tom, jestli tam budete fotografovat a co případně vlastně by byla na té první fotce?
1: Tak tam kromě toho, že se dají dělat živý vstupy dolů, dají se dělat samozřejmě fotky, videa a tak dále, tak je tam modul, který se jmenuje Kupola, což je vlastně panoramatický výhled 360 stupňů okolo sebe, který je v té části ISS, která je směrem k Zemi, takže tam lze dělat fotky vlastně Země, pozorování Země, takže tam je spousta foťáků s dlouhýma objektivama a dělá se tam opravdu jako focení třeba nějakých zájmových objektů, takže tam o zábavu bude postaráno, se týče tady fotografování.
2: Zlepši si náladu.
3: Hit Radio Faktor.
4: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
5: Leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
6: Sunex.
5: Sunex.
6: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
8: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
9: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix, buďte in.
10: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
11: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
10: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticket Portal.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Naším hostem je dnes Aleš Svoboda, stíhací pilot a také český astronaut ve výcviku u Evropské kosmické agentury. Tak a teď, když se nic neskomplikuje, když v září opravdu vlastně to, kolik řekněme tu notifikaci, když se vlastně nic neskomplikuje před odletem, při samém startu, co potom? Co potom?
1: Tak odletíme, vrátíme se a pak vlastně následuje půlroční období po tom letu, kde je na začátku nějaká rekonvalescence a pak oficiální tiskovky, tady tyhle ty věci a pak vlastně komunikace té mise. No a pak vlastně můj kontrakt s Evropskou kosmickou agenturou končí. A já budu mít teď vlastně po dobu toho kontraktu 1,5 ročního, tak budu mít přerušený svůj služební poměr s armádou. A jakmile ten kontrakt skončí, tak se mi zase rozběhne můj služební poměr s armádou. Takže já se zase vrátím do projektu F-35 a do vzdušných sil. Což je zase další projekt, který vlastně tou dobou už bude zase trošku rozběhnutější, než je teď. Takže na to se hrozně těším.
0: Plánujete si vysnít potom nějaký další sen, za kterým byste šel systematicky a splnil si ho?
1: Ne, ani ne, tak jako co se jako profesně týče, tak teď je pro mě důležitý tady ten projekt té mise na ISS a pak, až se vrátím zpátky do armády, tak vlastně úspěšný zavedení je F-35, takže to jsou moje tady profesní cíle.
0: My budeme držet palce, aby všechno vyšlo a díky, že jste byl naším hostem a někdy příště možná na viděnou třeba
1: po návratu. Tak já moc děkuju, určitě.
0: A vám díky, že jste nás poslouchali, že jste se dívali. Na jednu vlnu se opět naladíme za 14 dní. Naschledanou a naschledanou.
2: Hit Radio Faktor.
3: Zlepši si náladu. My friend.

0: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu, ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře, teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Pohoda, Klídek Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.

Posloucháte Hit Radio, krásné, dobré dopoledne, za pár minut, jak už tady bude odpoledne. Každopádně celý podcast na jedné vlně Báry Divišové si můžete dát na YouTube, takže rozhodně mrkejte, stojí to za to. A co se týče třeba Tomáše Kluse, kterého jste slyšeli právě teď, tak ten odstartuje ve 12 hodin koncert Hrady CZ pokračují. Já se na vás budu těšit na Bezděžu, což je ta poslední zastávka, nejlepší letní festák. Ode mě ještě skvělá muzika a potom už vám popřeju jenom dobrou chuť.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
2: No jo, a zas to musím řešit já.
3: Tak příště domo.
4: domo.elektro.cz Spotřebiče, na které je spoleh.
5: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemeživitelka.cz.
6: I'm Miley Cyrus.
7: Hey, it's Teddy Swims.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Ministerstvo zdravotnictví vyzvalo pravidelné i nové dárce krve, aby v těchto dnech přišli k odběru. Zásoby krve v českých nemocnicích se v letních měsících výrazně snížily a na některých pracovištích se dostávají na kritickou úroveň. Zatímco počet dárců během prázdnin klesá, potřeba krve v nemocnicích naopak roste. Tři významné italské památky prodlužují kvůli vysokým teplotám otevírací dobu. Koloseum během srpnových pátků a sobot zavírá až v 11:30 večer. Do 11:00 je možné navštívit s výjimkou čtvrtku také římský chrám Pantheon. A milánský palác Forcesco je výjimečně přístupný až do 7:30. A pojďme také na sport. Kapitán basketbalových mistrů světa i Evropy Dennis Schröder opět změní v NBA dres a míří již do 12. klubu. 32-letého německého rozehrávače podle ESPN vyměnil Cleveland do Charlotte. Rekordmanem je Ish Smith, jenž v zámořské lize hrál za 13 různých týmů. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
11: I dneska pokračuje mirokické setkání Loutek a hudby. Program v areálu u Sokolovny běží od 11:00 a nabídne divadla, dílny i atrakce pro děti. V hudební části bude hlavním hostem David Kraus a Gypsy Brothers. Na Lipně nás pak i dnes čeká Čas Lipno Sport Festival. Pro jižní Čechy Pavel Ferenčík.
12: Park Hluboká, minigolf, lanové centrum, vodní atrakce i skvělé občerstvení. Otevřeno každý den. Parkhluboká.cz.
10: Sobota nabídne jasno až polojasno, pokud jste milovníci tropických teplot, dnes si přijdete na své, protože v týdnu se bude pomaličku ochlazovat. Dnešní maxima však vystoupají až na 36 stupňů Celsia.
13: Štěstí na šest písmen? Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děndější na Hit Radio.
14: Dvě minutky popolední, hezké dobré sobotní odpoledne 15. srpna. Nechte si chutnat. Ať už děláte cokoliv, užijte si dnešní den naplno, my vám k tomu budeme hrát Green Day anebo Black Eyed Peas. Posílám právě teď.
15: Hit Radio Faktor.

Sobota odpoledne, krásný, dobrý den, 15.8. Mě by zajímalo, jestli jste si taky dřív dělali takové ty speciální playlisty na CDčka nebo kazetu na cestu, na dovolenou, prostě kamkoliv. Seděli jste 2 hodiny u počítače a vybíráte těch 15 až já nevím, 16, 17, 18 nejlepších songů světa a modlíte se, aby vlastně mechanika neudělala nikde chybu. Vzpomínáte si na to? Museli jste mít prázdné médium, funkční, Nerob Running Rom a hlavně trpělivost. Jako by to bylo včera, když jste pak to CDčko v autě strčili do rádia a ono načetlo track 01, to byl prostě takový aspoň z mého pohledu nezapomenutelný pocit. No hold, dneska je ta doba úplně jiná, 21. století, dneska jenom swipeujeme prstem a ani nevíme pomalu, co hraje, že jo, co si budem. Streamovací služby nám vzaly takovou tu schopnost poslouchat celá alba a vážit si jedné jediné písničky. Nebylo to krásný, když jsme tohle zažívali, hlavně my v 90. Vypalování CDček byla jediná legální činnost, u které jsme se cítili jako hackerský bůh z filmu Matrix. Dejte klidně vědět, kdo z vás to měl podobně a já vám posílám další sobotní muziku.

0: Sobotní odpoledne v plném proudu, taky dobrou chuť, pokud právě baštíte vaše úžasné sobotní obědy. A jdeme na vaše SMSky, protože jsem se vás ptala, jak vy vzpomínáte na to, když jste si nahrávali váš nejoblíbenější playlist, písničky, které jste milovali, ať už v 90. nebo miléniu, tak těch zpráv přišlo obrovské množství. Třeba tady Petra píše: ahoj Leonko, děkuji za tuhle vzpomínku. Není snad den, kdybych si nevzpomněla na to, jak jsem dříve nahrávala svoje oblíbené písničky a dokonce při vyklízení půdy jsem našla celou bednu kazet, videokazet a taky CDček, který jsem si sama vyráběla. Je to super si takhle zaspomínat. Možná si dneska i něco pustím, protože jsem tady našla i Discmana a Walkmana. No tak skvělý, Peťo, díky za zprávu. Taky tady píše Jirka: ahoj Lonko, samozřejmě, kdo v 90. tohle nedělal, jako by nebyl. To jsou dneska zlaté poklady. Přátelé, díky moc za vaše zprávy, protože ano, je to krásná vzpomínka. A asi se taky někde pohrabu na půdě a možná najdu někde kazeťák nebo Discmana nebo něco, co mi to CDčko přehraje a tak podobně, protože i já sama jsem si dělala několik takových hezkých playlistů. My pokračujeme dál v muzice, mějte hezkou sobotu.
1: Hit Radio Faktor.
2: Zlepši si náladu.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
6: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více informací v restauracích KFC.
7: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
8: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
7: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
8: Chevrolet,
7: Camaro Bumblebee,
8: Ford Mustang GT,
7: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
8: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
7: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
8: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
9: Firma na zážitky.
7: CZ.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hitrádiem.

0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlaťáčky, chechtáčky máme rádi všichni, ale kapesné dětem v Česku stále častěji nahrazuje ceník prací. Co třeba takhle vynesení odpadku za 30 korun nebo nákup 90 korun, vyndání nádobí z myčky 40 korun. Víte co? Děláme z nich trošku OSVČ dřív, než vyjdou základku, chudáčci. Na druhou stranu už to tak má 41% českých rodin a je to vlastně geniální filtr na zbytečnosti. Když si ten puberťák uvědomí, že na nové boty musí vynést koš přesně 250krát, že jo, co si budem, to jsou samý Nike Air Maxi a různý druhy těch sportovních značek, tak ho ty boty prostě najednou úplně jednoduše přejdou. Trochu mě ale děsí ta druhá strana mince. Co když začnou děti stávkovat? Mami, inflace stoupla o 10%, od zítřka je mytí nádobí za 100, jinak končím. No, tak za chvilku budeme mít doma odbory, kolektivní vyjednávání a dítě nám odmítne podat i ovladač. Protože to prostě není v popisu práce za základní sazbu. Jo, tak to prostě je a my jdeme radši hrát muziku.

0: Krásné sobotní odpoledne, 15. srpen, polovina prázdnin za námi, ta druhá už je skoro u konce, ještě 14 dní a jde se do škol. Každopádně, přátelé, bylo mi s váma dneska krásně, budu se těšit zase zítra v 7 hodin ráno, tak budu moc ráda, když tu budete s námi. My samozřejmě pokračujeme dál, skvělá muzika, rozhodně, pokud můžete, zůstaňte dál na vlnách Hit Rádia. Ahoj!
1: Hit Rádio Faktor.
2: Zlepši si náladu.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu, ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře, teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
4: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
5: Záruční i pozáruční servis štýl.
4: Když chcete budějící štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle štýl.
6: Léto je v plném proudu. Příběhy ulice pokračují a stále budou překvapovat. Běžné starosti i nové výzvy s vašimi oblíbenými, ale i novými postavami.
7: U nás v ulici jsou samí slušní lidi.
6: Ulice. Premiérové díly už od pondělí na Nově.
8: Attention!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Kvůli vážné nehodě dvou osobáků u Štěpánovic je stále uzavřená silnice 34. Momentálně tam probíhá vyšetřování, takže počítejte s objížďkou. U Mydlovarského rybníku u Zlivy si dejte pozor na nehodu osobáku, místo je ale s opatrností průjezdný. A na silnici 157 mezi Borovanama a Trhovýma svinama komplikuje dopravu nehoda osobáku a cyklisty. Zasahují tam jednotky integrovaného záchranného systému, tak to radši oběďte. To je ode mě pro tuhle chvíli všechno. Jezděte opatrně a vaše dopravní info volejte na číslo 800 800 101.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
0: Je 13 hodin, krátké zprávy a Hanka Poskočilová. Elektrolyty, tak to je nový hit sociálních sítí. Zázračný drink na každý den to ale není. Smysl podle doktorů mají hlavně při delším sportu, velkém pocení a nebo vedrech. Jinak většině lidí bohatě stačí voda a normální jídlo. A pozor na množství. Některé drinky jsou pořádná nálož sodíku a při přehánění můžou tělu spíš uškodit. Tak tohle už není adrenalin, ale pořádný hazard se životem. Stalo se to na Brněnsku. Dvojice v maskách surfovala na vlaku. Seděla na konci jedoucí soupravy a podle záběru se drželi kluci jen za stěrač. Video už řeší policie, která podobné případy eviduje několikrát do roka. České armádě se letos nábor daří. Chtěla nabrat 2250 lidí a přijme skoro 3000 nových vojáků. Plán tak plní na 133% a premiér zároveň slíbil armádě peníze ve výši 2% HDP. Rozpočet na příští rok má vláda schválit do konce září. Finančák se posvítil na OnlyFans. Tvůrcům erotického obsahu už doměřil miliony korun na daních. Úřady tvrdí, že část online sex businessu stále funguje mimo jejich dohled a chtějí to taky změnit. V hledáčku mají úředníci nově taky agentury, u kterých policie prověřuje možné kuplířské praktiky.
7: Park Hluboká, minigolf, lanové centrum, vodní atrakce i skvělé občerstvení. Otevřeno každý den. Parkhluboká.cz.
0: Další krásný letní den, užívejte si ho naplno a ideálně někde u vody. V tuhle chvíli měříme na většině míst Jihočeského kraje něco kolem 30 stupňů, odpoledne se to může vyšplhat až na 34 a žádný přehánky ani bouřky dneska nehrozí.
6: Hit Radio Faktor.
0: Krásný sobotní odpoledne vám z Hit Radio Faktor přeje Andrea, snad si dnešní letní den užíváte a nedržíte u toho pokrv krfej.

9 minut po 13. hodině a na Hit Radio Factor Disturbs ten Sound of Silence. Start sobotního odpoledne máme za sebou, s váma to až do 18 hodin bude Andrea Ivaničová a kromě těch nejlepších hitů pro lepší náladu si dáme pozvánky na akce, které se o tomhle víkendu tady u nás na jihu dějou. Podíváme se na aktuality z regionu a chybět nebude ani podrobnější pohled na počasí, protože meteorologové slibujou, že by se mělo konečně trochu ochladit a dorazí i nějaký ty srážky. Samozřejmě toho bude mnohem víc, tak zůstaňte s náma. Už teď tu pro vás mám další hit. Tohle jsou Michael Andrews a Gary Jules z hitu Mad World. Tak si v klidu zpomalte a vychutnejte si tenhle hit.

0: jsme na Hitrádiu Faktor trochu přitvrdili Linkin Park Emptiness Machine. Jestli hledáte, co dneska podniknout, tak teď vás pozvu na letecký den, který se koná ve Strunkovicích nad Blanicí. Hlavní letový program začíná ve 14 hodin, ale celá akce trvá do přibližně půl šestý. Během odpoledne uvidíte akrobatické vystoupení Martina Šonky a Petra Kopštajna, skupinu Follow Me, vrtulník policie České republiky i historický stroje Hawker Sea Fury. Nechybí ani doprovodný program pro děti, takže můžete vyrazit celá rodina. Vstupný je pro dospělý 250 korun, pro děti 100. Akorát pokud vyrazíte až teď, počítejte na příjezdu trochu se zdržením, protože příjezdové cesty do Strunkovic nejsou největší. Takže pokud bude zájem o akci velký, tak to trochu potrvá. Každopádně, pokud vás letecká akrobacie neláká, pozvu vás ještě na další tři akce už za chvíli. Mezitím si dáme hity třeba od Fornon Blondes a profesora Greena z Emily Sandé.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Vzpomínáte si na svůj první školní den? Nový batoh, čisté sešity a ten zvláštní pocit, že začíná něco nového. Ne všechny děti ale mají možnost začít školní rok se stejnou radostí. V obchodních domech Prior můžete právě teď pomoci dětem z dětských domovů. Stačí zakoupit balíček školních potřeb firmy Wolf v různých velikostech a cenách. Firma Wolf kancelářské potřeby balíčky připraví a Prior je doručí tam, kde udělají největší radost. I malá pomoc může dětem přinést velkou radost a sebevědomější start do školy. Zapojte se od 12. do 26. srpna v obchodních domech Prior v Českých Budějovicích, Strakonicích a Prachaticích. Děkujeme, že pomáháte s námi.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
7: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
8: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
9: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi. Pojeďte za gorilou.
8: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
10: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Přesně půl druhý a tohle byly na Hitrádiu Faktor Jeleni, jejich touha a pláč. A jestli vy toužíte po tipech na výlet, tak já jich tu pár mám. Kam vyrazit? Včera odstartoval na Lipně jubilejní 15. ročník Česlipnosport festivalu, kde si můžete vyzkoušet různý sporty, jako je parkour, floorball, pedalboardy, lezení, cyklistiku nebo laser run. Už zítra se jede jeden z hlavních závodů festivalu, cyklozávod Čes kolem Lipna na 60 nebo 20 kilometrů. Samozřejmě na klasickém kole, jo, žádný elektrický. No a pokud vás sport neláká, můžete na Lipno dorazit na koncerty. Dneska od 6:30 zahraje Jana Kirchner a na ní navážou Tata Boys. Před zhruba půl hodinkou začala žumberská slavnost řemesel na tvrzi Žumberk v Novohradkách. Ukázky tradičních řemesel a program pro celou rodinu se tam chystá do dnešních 17 hodin. Návštěvníci uvidí práci tesaře, kameníka, keramiku, včelaře nebo výrobu svíček. Vyzkouší si i dílničky a mohou vyrazit na komentovaný prohlídky tvrze. Děti čekají jízdy na ponících a pohádky Kouzelná píšťalka a Labutí pana. No a z Budějsto dneska budete mít nejblíž do Zlivy na slavnosti Mrkve, který odstartovali taky v jednu a program je tam dneska naplánovaný až do půlnoci. Těšit se můžete nejen na mrkev připravenou na nejrůznější způsoby, ale taky na doprovodný program pro děti a hudební doprovod, o který se postará Trio Traktůrek, Broadway a hlavně Argema, která zahraje od 8 hodin večer.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Damiano David se narodil se zlomeným srdcem, nebo o tom aspoň teď zpíval na Hit Radio Faktor. Jestli sledujete naše sociální sítě, tak jste určitě postřehli, že jsme tenhle týden vyhlásili anketu o nejlepšího superhrdinu. Ve čtvrtečním finále proti sobě stál Thor a Iron Man. A tím nejlepším ze všech superhrdinů, který znáte z filmů, patří... Iron Man! Díky, že jste nám zahlasovali a pokud nás ještě nesledujete na Facebooku a Instagramu, tak to udělejte, ať vám příští hlasovačka neunikne. Najdete nás jak jinak, než jako Hit Radio Faktor. A k tomu si nás nezapomeňte ladit. Už za chvíli tu pro vás budu mít další hity. Zahraju vám Evu Farnou, Top Loader, Miley Cyrus a taky Davida Guettu. Tak užívejte sobotní odpoledne.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu, ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře, teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
3: Safari Resort Hluboká u Borovan.
4: Každé úterý dětské divadlo, řemeslné čtvrtky, každodenní zážitky se zvířátky, zábava po celé léto.
3: Safari Resort CZ.
5: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
1: Hit Radio Faktor.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Ve společným hitu to byly na Hit Radio Faktor Zayn a Sia, Dusk Till Dawn. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, nehoda osobáku a cyklisty, kterou jsem vám hlásila před hodinou mezi Borovanama a Trhovýma svinama. By už za přibližně 10 minut měla být vyšetřená a místo bude znova průjezdný. To samý platí o vážný dopravní nehodě, která uzavřela silnici 34 u Štěpánovic, kde by taky mělo dojít k zprůjezdnění. Jestli jste někde poblíž, tak nebo kdekoliv jinde na jihočeských silnicích, tak mi dejte vědět, jak to aktuálně vypadá. Vaše dopravní info volejte na číslo 800 800 101.
1: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
2: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix, buďte in.
3: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. Molka. Nejkratší cesta do Evropy.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Faktor.
0: Je 14 hodin, krátké zprávy a Hanka Poskočilová. Ještě dneska a zítra bude vedro i přes 35 stupňů ve stínu, ale v pondělí se o 10 stupňů ochladí, tak to pro někoho bude příjemná změna. Vedro a sauna, tak skalní saunaři se vysokých teplot nezaleknou a chodí se vypotit i v létě. Návštěvnost sice proti zimě výrazně padá, věrní zákazníci ale zůstávají. V extrémních vedrech by si saunu měli podle lékařů odpustit hlavně lidé se srdečními potížemi. Už zítra v Hradci Králové třetí ročník Ironmana, triatlonová výzva, která má na startovní listině totální převahu českých závodníků a závodnic 70%. Ostatní se sjeli z 50 zemí světa. Loni byl nejrychlejší Ital Bartolomedy a to s časem 3 hodiny 37 minut. 30 lidí zraněných a jedna žena zemřela. Taková je bilance velkého požáru v chorvatském Omiši. Hasiči včera požár dostali pod kontrolu. Sami říkají, že byl jedním z nejhorších v dějinách země. Evakuováno bylo přes 2000 lidí, z toho 300 Čechů. Naštěstí nikdo z nich nebyl vážně zraněn a všichni už se mohli vrátit do svého ubytování. Bohužel v Chorvatsku vypukl další požár. Plameny se šířily na ostrově Dugi Otok. Naštěstí se hasičům podařilo plameny dostat pod kontrolu. Uchránili všechny domy, které oheň ohrožoval. Co ale dělat, pokud se Češi do Chorvatska teprve na dovolenou chystají a v hlavě jim naskakují obavy a dotazy?
7: Všichni nezávisle na tom, zda jedou z cestovní kanceláří nebo bez ní, by se měli zaregistrovat do systému DROST ministerstva zahraničních věcí, aby pak mohli dostávat aktuální informace, které ministerstvo poskytuje. Za druhé bych doporučil všem, kteří jedou z cestovní kanceláří, spojit se svou cestovní kanceláří, která zná přesně ty konkrétní skutečnosti z toho místa, kam ti lidé míří a je schopna nějakým způsobem reagovat a nabízet náhradní řešení.
0: Tolik Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří.
6: Park Hluboká, minigolf, lanové centrum, vodní atrakce i skvělé občerstvení. Otevřeno každý den. Parkhluboká.cz.
0: Další z těch absolutně letních dnů, podle dlouhodobého výhledu, ale možná jeden z posledních, kdy naměříme letos něco kolem 34 stupňů. Zítra na tom ještě budeme podobně, nejvyšší denní teploty se zastaví někde mezi 32 a 35 stupni. Chladněji, to znamená pod 30, bude jenom na horách a během odpoledne se zatáhne a ojediněle se můžou objevit přehánky nebo bouřky.
5: Hit Radio Faktor.
0: Jestli už se stejně jako já modlíte za nějaký ten déšť, tak teď si to doplníme ještě hitem, který se v překladu jmenuje Modlíme se.

možná ten nejsympatičtější zrzek na planetě, Ed Sheeran a jeho Shivers na Hit Radio Faktor. Tak já jsem se tenhle týden přistihla několikrát při frázi, že nemám na co koukat. A to i přesto, že si platíme pět různých streamovacích platform. A tak jsem si říkala, jak moc jsem marnotratná, když tohle všechno platím a pak to fakt ani nezapnu. A přivedlo mě to na myšlenku, kolik těchto služeb si platíte vy a jestli jako vlastně všechny používáte. Pojďte si se mnou o tom pokecat, své zprávy posílejte na náš WhatsApp na číslo 724 883 596 a za chvíli to tady spolu rozebereme. Nejdřív ale další hity, teď to tady rozjede Kamrad.

0: Pam Pam, takový je název hitu od Minely, který dohrál na Hit Rádiu Faktor 16 minut po 14. hodině. I když jsme na rádiu, tak jsem se vás ptala, jestli si platíte nějaký streamovací služby, alá Netflix, a kolik jich případně máte. Se zajímavou odpovědí se ozvala Jarka. Já to řeším jednoduše, každý měsíc jednu službu zruším a jinou si předplatím. Výsledek je, že pořád platím přibližně stejně, ale stejně nemám na co koukat. Jako dobrý nápad, ale nesmí ti na tý zrušený jako zůstat rozkoukaný seriál, bych řekla. Podobně jako já je na tom Katka. Máme platformy 4, ale nejhorší je, že když se společně s manželem shodneme, že se podíváme na film, tak půl hodiny něco vybíráme a pak zjistíme, že už je 10 a ráno musíme vstávat. To se nám děje pravidelně a ještě mě pobavila odpověď od Irči. My jich platíme asi 6, přitom nejvíc u nás jede YouTube, kde manžel sleduje videa o tom, jak opravit nějakou věc, kterou ale reálně doma nikdy neopraví. To je boží tohleto. A uzavřeme to zprávou od Páji. My si neplatíme nic, parazitujeme na kamarádech, který nám dali přístupy. Díky Faktoráci, že vysíláte se mnou a jako odměnu si dáme za chvíli další hity. Připravila jsem si pro vás Alvára Solera a taky Poetiku, tak zůstaňte na příjmu.
1: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
2: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
3: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
4: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
3: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
4: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
5: Prior je tady totiž pro vás.
6: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu, ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře, teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
5: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

do Austinu nás na Hit Radio Faktor pozvala zpěvačka Daša. Dnes je Mezinárodní den zvířat bezdomova, který připadá každý rok na 3. srpnovou sobotu. Jestli někdy přemýšlíte o tom, že byste podpořili nějaký depozitum, útulek nebo si snad domů vzali nějaký bezprizorní zvíře, který se ocitlo na ulici vinou jiného nezodpovědného člověka, možná je dneska ten ideální den. Aby zvířat bezdomova nepřibývalo, starají se různý spolky o to, aby se toulaví kočky a psy kastrovaly, což stojí peníze a domluva s obcema je někdy hodně složitá nebo dokonce nemožná a proto často potřebují pomoc právě od nás. Tihle lidi se starají o zvířata, který by nikdo jiný nenakrmil, kterým by nikdo jiný nedal v těchto vedrech vodu a neposkytnul jim přístřešek, kde v zimě nezmrznou. A já si myslím, že si zaslouží náš obdiv a podporu. Jestli jim chcete pomoct, zajděte třeba na web kočičípřání.cz a přispějte 100 nebo 2 na některý z projektů. Když tohle udělá každý druhý z vás, kdo mě teď posloucháte, můžete pomoct obrovskému množství zvířat a jít dneska spát s lepším pocitem než třeba včera.

0: and My Guitar, tak se jmenuje hit, o který se na Hitrádiu Faktor postaral Jax Jones. Dneska tu v podstatě půlíme srpen, v kalendáři je 15. srpna a já jsem koukla, kdo ze slavných osobností dneska slaví narozeniny. Jméno, který teď zazní, řekne spíš něco asi vašim dětem. 33 let slaví Victor Sheen. Ale teď zpátky k naší generaci. Ben Affleck si sfoukne 54 svíček na dortu, hokejista a dneska už sportovní komentátor Jakub Voráček má dneska 37. narozeniny a idol některých mužských srdcí Jennifer Lawrence slaví 36. Jestli máte dneska narozeniny i vy, faktoráci, přeju vám všechno nejlepší a už za chvíli vám pošlu hit od Temper City Self Aware. Hit Radio.
1: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl. Záruční i pozáruční servis štýl. Když chcete budějící štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle štýl.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit ti lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu
2: Hit Radio Faktor.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Dvě minuty před 15. hodinou dohrál na Hit Radio Faktor Olly Moore s hitem Dear Darlin. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Podle policejního serveru jsme momentálně na jihočeských silnicích bez nehod, ale hlásíte mi kolonu směrem na Halámky.
1: Zdravím, kdo jede od Přeboně na Halámky, vemte to prosím vás jinudy, tady jak je ta uzavírka, stojíme tu už 25 minut, popojíždíme na semaforech po zhruba 7 autech. Vyhněte se tomuhle úseku, díky, hezký den.
0: My děkujeme za zavolání a kdybyste o něčem věděli i vy, dejte mi taky vědět. Vaše dopravní info volejte na číslo 800 800 101.
2: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Zeměživitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zeměživitelka.cz.
3: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M. Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M. Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: On air,
5: online
4: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
0: Je 15 hodin, Hanka Poskočilová a krátké zprávy. Zatmění slunce má pro některé lidi hodně nepříjemnou dohru. Kdo koukal bez ochranných brýlí, teď může řešit poškozenou sítnici anebo černou skvrnu před očima. A taky se tak děje. Oční lékaři mají kupu práce a varují, že zhruba u poloviny případů už se zrak nemusí úplně spravit. Barevný prášek do vody a jede se. Elektrolyty se staly novým hitem sociálních sítí. Odborníci ale připomínají, že bez velké sportovní zátěže nebo pocení si většinou vystačíme s obyčejnou vodou. S elektrolyty se to navíc nevyplatí přehánět. Příliš vysoké dávky můžou tělu spíš uškodit. Českým nemocnicím začíná kriticky docházet krev a ministerstvo zdravotnictví bije na poplach. Přes léto dárců ubývá, jenže kvůli úrazům a nehodám je krve potřeba naopak víc. Ministr Vojtěch proto posílá jasný vzkaz. Kdo může darovat, teď je ta správná chvíle. Jeden odběr může zachránit i několik životů. Fotbalisté Sparty i Plzně budou chtít napravit nepovedený vstup do ligy. Sparta po vyřazení s Lyonem v kvalifikaci Ligy mistrů přivítá za 2 hodiny Teplice a v domácí soutěži si po 2 porážkách už nemůže dovolit další ztrátu. Pardubice hostí od 5 Mladou Boleslav, Slovácko Sigmu. Trápící se Plzeň chce proti Zlínu poprvé v ročníku zvítězit. Tady se začíná v 8 večer.
5: Park Hluboká, minigolf, lanové centrum, vodní atrakce i skvělé občerstvení. Otevřeno každý den. Parkhluboká.cz.
0: Koukám na mapu s aktuálníma teplotama a pod 30 stupňů už hlásíte jenom z Libína a Kubovy Hutě. Jinak jsme všude už přes 30 a těch slibovaných 34 máte v Husinci, Strakonicích a třeba taky v Táboře. Ještě zítra nás čeká takovýhle vedro, tak kdy se teploty přes den dostanou mezi 32 a 35 stupňů. Během odpoledne se ale zatáhne a k večeru se můžou objevit přehánky, které nás budou připravovat na pondělní ochlazení.
4: Hit Radio Faktor.
0: A jestli vám po těch i všech informacích už chybí ty nejlepší hity, tak já to na Hit Radio Faktor nějaký mám. Právě teď Michael Jackson.

8 minut po 15. hodině se o váš hudební program postarala Ina a Rehab. Prázdniny už jsou z 3/4 pryč, to znamená, že i většina z vás už má podovolený. Já teda ne. A tak poslední týden čelím otázkám, jestli už mám podovolený. A když řeknu, že ne, tak přijde vždycky trošku jako závisný komentář. A mě zajímá, jak na tyhle věty reagujete. Já většinou rovnou dodám, ale už je už jako jedu příští týden a svedu tu konverzaci na destinaci. Za mě ideální způsob, jak z toho vykličkovat. A tak mi dejte vědět, jak před těmahle dotazama kličkujete vy. Na vaše zprávy a hlasovky jsem připravená na našem WhatsAppu na čísle 724 883 596. A než vaše odpovědi pustím do vysílání, tak vám pošlu další hit. Somebody I used to know.

0: One Republic a je hit Runaway na hit Radio Faktor. Já jsem si dneska ještě dovolila s váma otevřít téma dovolených. Tentokrát jsem se vás ptala, jak reagujete, když vám někdo závidí, že máte dovolenou ještě před sebou. Ozval se mi Filip. Když mi někdo řekne, ty jsi ještě nebyl na dovolený, tak odpovídám, ne, šetřím si ji, až budete všichni zpátky a budete mi závidět. To je dobrá reakce, svoje k tomu přidala i Alena. Mě nejvíc baví lidi, kteří už jsou podovolený a ptají se, kdy jedu já. Jakmile řeknu, že až v září, tak slyším, no to je nejlepší. Takže oni měli dovolenou v červenci a já mám najednou nejlepší termín. Máš, Alčo, nejlepší termín, protože oni už budou zařezávat a ty se budeš válet. To, že předtím to bylo obráceně, to už je zapomenutý přece. A ještě jednu taktiku si dáme od Petra. Ten řekne, že jede a hned dodá, že do Chorvatska. V 90% případů mu dotyčnej řekne, že tam byl taky a dalších 10 minut už mluví jenom on. Takže to prej funguje dokonale. Jo, dovolený jsou vděčný téma, ale nebojte, už brzo to budeme mít všichni za sebou a tak do června bude od těchto konverzací zase klid. To na Hit Radio Faktor nebude klid od dalších hitů. Za chvíli tu pro vás budu mít třeba Imona a taky Hunter X. Hit Radio.
1: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
0: A?
1: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
1: Naštěstí Baumax má řešení.
2: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
4: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
5: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
4: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
5: Chevrolet,
4: Camaro Bumblebee,
5: Ford Mustang GT,
4: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
5: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
4: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
5: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
6: Firma na zážitky.
4: CZ.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: osou hvězdích zpívala na Hitrádiu Faktor kapela Hodiny. Soutěž je dokonalá desítka, máme za sebou další soutěžní kolo. O 10 000 korun na tank kartu Easy od Orlenu tentokrát soutěžil Peťa. A jak mu to šlo?
1: Takže Peťo, první otázka. Kolik trpaslíků je ve známé pohádce?
2: 7.
1: No jasně, ty jsi to hezky vykřikl. Kolik měsíců trvá běžné lidské těhotenství?
2: 9.
1: Ano. Kolik očí má běžně člověk?
2: 2.
1: Ano. A kolik měsíců má jedno čtvrtletí?
2: 3.
1: Hezky pěkně, čtvrtá správně. Kolik ročních období máme?
2: 4.
1: Jsi si jistý?
2: Naprosto.
1: Jasně. Huf, výborně, jdeme na pátou otázku. V kolik hodin začíná každý pracovní den vysílat snídaně šampionů na Hitrádiu?
2: 6.
1: Ano, výborně. Kolik je 1/3?
2: 3.
1: Bů.
2: Bylo.
1: Není to tak? Není to tak, ale to nevadí, nevadí. Tak jsme o 1 000 nižší. Kolik nohou má pavouk?
2: 8.
1: Výborně, to bylo těsný. Jaká číslovka chybí v názvu kapely Maroon?
2: To nevím.
1: Je to Maroon 5.
2: Pět.
1: Ano, a poslední otázka. Kolik prstů má člověk na obou rukou dohromady?
2: 10.
1: Jo!
0: Krásných 8 000 na tank kartu Easy, na benzín, naftu, ale klidně i svačinu na Orlenu. To je podle mě skvělá výhra. My máme před sebou ještě další 2 soutěžní kola a hraje se vždycky v pátek mezi 12. a 15. hodinou, tak si nás nezapomeňte naladit.

0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.

0: 15 hodin 38 minut a na Hit Radio Factor Hit od Codaline Follow Your Fire. Já se ani pro dnešek nemůžu odpustit pozitivní zprávu, i když pro ní musíme do světa. V Bhútánu, což je takový horský království mezi Indií a Čínou, žije asi 1 000 000 obyvatel. Vláda v téhle zemi se zavázala k ochraně klimatu už v roce 2009 a teď je vidět, že se jim to fakt daří. Každý rok tu přibývají lesy, zatímco jinde po světě spíš ubejvají, a zabírají tu zhruba 70% rozlohy země. A Bhútán tak patří mezi velmi málo zemí, kde lesy pohltí víc CO2, než sami státy vyprodukujou. Nutno ale říct, že tahle země nemá třeba těžký průmysl, který produkuje obrovské množství CO2. Každopádně v téhle zemi udělali zkrátka nákladnou a záměrnou volbu chránit přírodu. No, možná bychom se taky měli zamyslet, a kdybychom tu měli víc stromů, třeba bychom pak nemuseli denně ve vedrech vykropit 100 000 litrů pitné vody na Budějickém náměstí a v ostatních ulicích.
1: Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
2: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
3: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
2: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
4: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
5: Atava!
6: Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
7: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
6: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
8: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Jako Houdini se do vysílání Hitrádia Faktor vkradla Dua Lipa. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, na silnici 122 u Ktiše na Prachaticku probíhají záchranný a vyprošťovací práce u nehody osobáku se zvěří. Silnice tam asi bude s opatrností průjezdná, ale pokud můžete, radši se tomu vyhněte. Nehodu dvou osobáků vyšetřuje policie u Nový Bystřice v obci Klenová. Tam se s tím počítá ještě tak na hodinu a půl. A na D3 na 106. kilometru směrem na Budějice se prej tvoří kolony, takže radši nohu z plynu. Ať už jedete kamkoliv, přeju vám šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na číslo 800 800 101.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Franto, kde jsou ty maliny?
3: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
2: Taky zavakuovaný.
4: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
5: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
0: Je 16 hodin, krátké zprávy a Hanka Poskočilová. Někteří utíkali jen v pyžamu bez věcí a s obavami o svůj život. Požár u Omiše v Chorvatsku má tragickou bilanci. Jeden mrtvý, 30 zraněných a tisíce evakuovaných. Hasiči dostali včera požár pod kontrolu. Sami říkají, že byl jedním z nejhorších v dějinách země. Evakuováno bylo přes 2000 lidí, z toho 300 Čechů. Naštěstí nikdo z nich nebyl vážně zraněn a všichni už se mohli vrátit do svého ubytování. No a co ti, kteří mají kufry teprve zbalené a do Chorvatska se chystají? Je důvod začít panikařit. Co mají dělat?
8: Všichni nezávisle na tom, zda jedou z cestovní kanceláří nebo bez ní, by se měli zaregistrovat do systému DROST Ministerstva zahraničních věcí, aby pak mohli dostávat aktuální informace, které ministerstvo poskytuje. Za druhé bych doporučil všem, kteří jedou z cestovní kanceláří, spojit se svou cestovní kanceláří, která zná přesně ty konkrétní skutečnosti z toho místa, kam ti lidé míří a je schopna nějakým způsobem reagovat a nabízet náhradní řešení.
0: Tolik Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří. V Hradci Králové už zítra bude třetí ročník Ironmana. Na startu hlavního triatlonového závodu bude 1750 závodníků a závodnic z 50 zemí světa. 70% jsou Češi. O startovní čísla byla rvačka.
9: My vlastně po otevření registrací na podzim 2025 jsme během měsíce v podstatě neměli dál co prodávat a ten zájem by byl daleko větší, pokud bychom měli kapacitu. Takže naším interním úkolem je letos si vyzkoušet tu kapacitu, kterou máme nastavenou, jestli bychom do Hradce do budoucna dostali těch závodníků ještě více, jestli bychom dokázali vymyslet především běžeckou trasu, která bude jednodušší, pojme více lidí. To je hlavním úkolem toho organizačního týmu odbavit letošní rok bez problémů a dívat se do budoucna, jestli se nám podaří těch lidí dostat více, protože zájem to je obrovský.
0: Tolik hlavní organizátor Roman Činkovský. Vládě Andreje Babiše končí prázdniny a ministři se v pondělí vrací do práce. Čeká je boj se suchem, ale hlavně pořádná bitva o peníze a rozpočet na příští rok. Do toho se blíží volby a ve sněmovně se schyluje k přetahované s prezidentem Pavlem kvůli jeho vetu.
10: Park Hluboká, minigolf, lanové centrum, vodní atrakce i skvělé občerstvení. Otevřeno každý den. Parkhluboká.cz.
0: Jasná obloha a bezvětří způsobují, že tady u nás na jihu máme další tropický den. To se moc nezmění ani zítra. Nejvyšší denní teploty se zastaví mezi 31 a 34 stupni. Dopoledne bude úplně jasno, ale během odpoledne se zatáhne a můžou přijít i nějaký ty přehánky nebo bouřky.
6: Hit Radio Faktor.
0: I v sobotu 15. srpna ladíte Hit Radio Faktor, kde vám dělá společnost Andrá Ivaničová a pořád vám hrajeme ty nejlepší hity.

hit jste museli všichni poznat. Adele a její Set Fire to the Rain. Přiznejte se, faktoráci, kdo si nikdy z vás nedal Red Bull, aby vám dal křídla. Učení na maturitu, zkoušky na vejšce, dlouhý dny v práci nebo zkrátka jenom chuť na sladkou limonádu, co vás nakopne. Jo, všichni to známe a dneska mají energy drinky svůj mezinárodní den. V Evropě průměrně vypije člověk asi 6,5 litru energy drinků za rok. Nicméně asi se shodneme, že se dělíme na dvě party. Ty, který to nepijou nikdy, a ty, který to pijou furt. Protože mej 6,5 litru rozhodně pije někdo jiný. Já totiž tyhle věci kvůli strachu ze zkažených zubů nepiju vůbec. Pokud ale tenhle den chcete oslavit, tak si přiťuknete dneska energeťákem a na party si můžete dát Ferrari, to se taky počítá. Jen ale taky počítejte s tím, že se asi moc nevyspíte.

0: Church, to na Hitradio Faktor zpíval Hozier. Určitě na vás někdy vyskočilo na sociálních sítích video stater, kde se v uvozovkách procházejí lidi v pantoflích nebo třeba s dětma v nosítkách. Přestože terén to není rozhodně ani na pantofle a ani na to, abyste si k tomu naložili dítě na záda nebo ho dokonce nechali šlapat to samotný. V tuhle chvíli tam horský záchranáři bojují s poměrně velkým množstvím vyčerpaných turistů, mezi kterýma jsme teda samozřejmě vedle samotných Slováků a taky Poláků i my Češi. Dobrý je při turistice nejen v Tatrách, ale i na jiných slovenských horách nahlásit svoji trasu v aplikaci HZS, která usnadní vaše případné hledání, kdyby se vám něco stalo. Já vám samozřejmě přeju, aby se vám na vašich turách nestalo nic, ale taky vám připomenu, že adekvátní obuv, dostatek pití a hlavně nepřecenění svých sil vám na cestě do cíle hodně pomůžou. No a když si k tomu doslucháte, pustíte třeba BB Rexu nebo Shebuziho, tak vám ta cesta bude mnohem víc utíkat. Já vám právě tyhle hity pošlu na Hitradio Faktor už za chvíli.
1: Vzpomínáte si na svůj první školní den, nový batoh, čisté sešity a ten zvláštní pocit, že začíná něco nového. Ne všechny děti ale mají možnost začít školní rok se stejnou radostí. V obchodních domech Prior můžete právě teď pomoci dětem z dětských domovů. Stačí zakoupit balíček školních potřeb firmy Wolf v různých velikostech a cenách. Firma Wolf kancelářské potřeby balíčky připraví a Prior je doručí tam, kde udělají největší radost. I malá pomoc může dětem přinést velkou radost a sebevědomější start do školy. Zapojte se od 12. do 26. srpna v obchodních domech Prior v Českých Budějovicích, Strakonicích a Prachaticích. Děkujeme, že pomáháte s námi.
2: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
3: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
5: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hitradiem.

0: byla.
1: Krásný dva hlasy v jednom hitu. David Stipka a Eva Farná na Hit Radio Faktor. Možná už jste začali s nákupem potřeb pro svoje děti do školy. Pokud chcete udělat dobrý skutek, můžete nám pomoct spolu s Priorem vybavit děti z dětských domovů. A ještě to budete mít bez práce, protože v Prioru v Budějicích, Prachaticích a Strakonicích prodávají už předpřipravený balíčky právě pro tuhle příležitost. Mají dvě varianty. Za balíček s produktama v hodnotě 700 zaplatíte jenom 490 korun a v tom větším jsou pomůcky za tisícovku a vy pro děti z dětských domovů to pořídíte za 700. Pomoct můžete až do 26. srpna a pak pomůcky poputujou do dětských domovů v Žíchovci, Boršově nad Vltavou, Horní Plany a ve Volyni.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Faktor.

0: Svůj biznis nám na Hit Radio Faktor představil DJ Tiesto. Už jste někdy slyšeli o svatojánských ořechách? Já jsem o nich nejen slyšela, i jsem je viděla, ale vzhledem mě vůbec jako nezaujaly, že bych je chtěla ochutnat. Ale tenhle týden jsem zjistila, jak se vlastně dělají a myslím si, že to teda musí být dobrota neskutečná. Svatojánský ořechy se totiž dělají z nezralých vlašáků. Ty se pozbírají, nějak propíchají, pak se 14 dní proplachují vodou, pak se další 2 týdny válej v cukrovém syrupu, který se každý den svařuje. A po zhruba měsíci jdou teprve do sklenic. Jako práce hrozná, ale pak z toho máte sladký a měkký vašáky naložený v syrupu. Sama jsem to teda ještě neochutnala, ale teď. Teď už bych si ten černý poklad možná dala. No ale utřem slinu a dáme si radši další hity. Za chvíli tu pro vás budu mít třeba Pokáče, Billie Jill s Hannou Bolejn a taky Imagine Dragons.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu, ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře, teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
3: Léto je v plném proudu. Příběhy ulice pokračují a stále budou překvapovat. Běžné starosti i nové výzvy s vašimi oblíbenými, ale i novými postavami.
4: U nás v ulici jsou samí slušní lidi.
3: Ulice. Premiérové díly už od pondělí na Nově.
5: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu
6: Hit Radio Faktor.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Hit Beautiful Day a s ním na Hit Radio Faktor kapela U2. Jdeme na silnice. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Za přibližně 10 minut by už měla být odstraněná nehoda osobáku se zvěří, která se stala u Ktiše na Prachaticku. Zhruba půl hodiny ještě potrvá vyšetřování nehody dvou osobáků v obci Klenová u Nový Bystřice. No a jinak bychom měli být v tuhle chvíli bez dalších komplikací. Jestli víte o problémech na silnicích, tak vaše dopravní info volejte na číslo 800 800 101.
1: Safari Resort Hluboká u Borovan.
2: Každé úterý dětské divadlo, řemeslné čtvrtky, každodenní zážitky se zvířátky, zábava po celé léto.
1: Safari Resort CZ.
3: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemeživitelka.cz.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
7: Krátké zprávy a Hanka Poskočilová. Elektrolyty, tak to je nový hit sociálních sítí. Zázračný drink na každý den to ale není. Smysl podle doktorů mají hlavně při delším sportu, velkém pocení a nebo vedrech. Jinak většině lidí bohatě stačí voda a normální jídlo. A pozor na množství. Některé drinky jsou pořádná nálož sodíku a při přehánění můžou tělu spíš uškodit. Tak tohle už není adrenalin, ale pořádný hazard se životem. Stalo se to na Brněnsku. Dvojice v maskách surfovala na vlaku. Seděla na konci jedoucí soupravy a podle záběru se drželi kluci jen za stěrač. Video už řeší policie, která podobné případy eviduje několikrát do roka. České armádě se letos nábor daří. Chtěla nabrat 2250 lidí a přijme skoro 3000 nových vojáků. Plán tak plní na 133% a premiér zároveň slíbil armádě peníze ve výši 2% HDP. Rozpočet na příští rok má vláda schválit do konce září. Finančák se posvítil na OnlyFans. Tvůrcům erotického obsahu už doměřil miliony korun na daních. Úřady tvrdí, že část online sex businessu stále funguje mimo jejich dohled a chtějí to taky změnit. V hledáčku mají úředníci nově taky agentury, u kterých policie prověřuje možné kuplířské praktiky.
8: Park Hluboká, minigolf, lanové centrum, vodní atrakce i skvělé občerstvení. Otevřeno každý den. Parkhluboká.cz.
0: Já doplním ještě počasí. Vysoké teploty budou přes den pokračovat i v neděli. Vyšplhat se můžou až na 34 stupňů, takže pokud chcete trochu chladnější vzduch, musíte na hory, tam bude maximálně 29. Čeká nás jasná obloha, ale během odpoledne a k večeru se může zatáhnout a přijít můžou i nějaký ty přeháňky. Ojediněle bouřky, ale zase to bude hodně lokální záležitost, jako tomu poslední dobou bývá.
6: Hit Radio Faktor.
0: Bylo 17 hodin a nás čeká poslední společná hodinka na Hit Radio Faktor. Já jsem Andrá Ivaničová a tohle je ten nejlepší hit do sobotního odpoledne.

0: o svým vesmíru zpívali na hitrádiu Faktor Coldplay z BTS. No a já vám teď řeknu, kam zítra a příští týden můžete zajít. Kam vyrazit? Včera odstartoval na Lipně jubilejní 15. ročník ČES Lipno Sport Festivalu, kde si můžete vyzkoušet různý sporty, jako je parkour, floorball, paddleboardy, lezení, cyklistiku nebo laser run. Už zítra se jede jen z hlavních závodů festivalu, cyklozávod ČES kolem Lipna na 60 nebo 20 kilometrů, samozřejmě na klasickým kole, jo, žádný elektrický. No a pokud vás sport neláká, můžete na Lipno dorazit na koncerty. Dneska od 6:30 zahraje Jana Kirchner a na ní navážou Tata Boys. I v neděli 16. srpna můžete všichni z okolí Vimperka dorazit do parku u základní školy Tomáše Garrigua Masaryka na pohádku od vimperskýho Kašpárka, kterou si pro vás připravili od 15:30 odpoledne. Tentokrát půjde o loutkový představení o zvířátkách, který omrzí svoje páničky, ale oni se vydají do světa a založí si vlastní punkovou kapelu. No a pokud už střádáte plány na příští týden, tak ve čtvrtek startuje Země živitelka, letos pod heslem Inovace v každém poli. Tradiční ukázky nejen zemědělské techniky, ale i hospodářských zvířat, ochutnávky lokálních potravin a taky tradiční koncert v pivovarské zahradě. Otevřeno bude každý den kromě toho posledního od 9 do 18 hodin.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: byla na Hitrádiu Faktor Gracie Abrams hitem That's So True. Nevím, jestli si toho všímáte i vy, ale já jsem normálně tenhle týden postřehla, jak strašně rychle se začaly zkracovat dny. Ještě nedávno bylo světlo už v 4:30, no a já vstávala včera do práce po 5. hodině, ještě za světel po uličních lamp. S tím teda souvisí i to, že rána jsou taky podstatně chladnější než bývala, protože sluníčko nám hřeje poměrně kratší dobu. No a jak moc nás bude nebo nebude hřát zítra a celý příští týden, na to se podíváme už za chvilku. Nejdřív si ale dáme další hity. Budu tu mít třeba Avril Lavigne nebo Markéze. Tak krásný sobotní odpoledne.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
3: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
4: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
3: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
4: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
5: Prior je tady totiž pro vás.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio Faktor a tohle byly Sam Felt a Jonas Blue v hitu Crying on the Dance Floor. Jestli jsem někdy měla pocit, že se předpověď mění každý den, tak to bylo tenhle týden. Výhled počasí mě zajímal, protože mě čeká konečně taky dovolená, takže jsem to zkoumala. A přísahám, že každý den tam bylo něco jiného. Proto se to ještě pořád může měnit, ale počítejte s tím, že zítra si dáme ještě pěkný teplíčko, jasnost teplotama kolem 32 stupňů a pak by se nám mělo trochu ochladit a snad konečně přijdou i nějaký ty přehánky. Podle úhrnů nás to sice nevytrhne, ale nemusí pršet, stačí když kape, zvlášť po tom extra suchým období. V pondělí a v úterý nás teda čeká konečně ochlazení na nějakých 22 stupňů, pak se na dva dny zase oteplí, ale přes 30 to nepůjde a k víkendu budeme směřovat s teplotama kolem 23 stupňů. Meteorologové slibujou a my všichni doufáme v nějaký ten déšť konečně, tak si budeme držet pěsti. A ne, že tady uslyším příští týden stížnosti, že je zima a prší. Buďme rádi, že si příroda na chvíli odpočine. A vy odpočívejte tady a teď u dalšího hitu. Tohle jsou Miraj, jejich anděl.

0: It's all about the money, neboli všechno je o penězích, to na Hitrádiu Faktor zpívala švédská zpěvačka Mea. Že je všechno o penězích, to je taková ultimátní pravda. A to je i to, že sobotní odpoledne na Hitrádiu Faktor pomalu směřuje ke svému konci. Tohle byl vlastně můj poslední pracovní den před dovolenou, protože i mě čeká příští týden zasloužený volno a hrozně se těším. Doufám, že pokud třeba i někdo z vás začíná právě teď dovču, tak si ji užijete, ať už budete kdekoliv. Ode mě do celý zazní ještě hity od DHT, Cyrilla, JC Stewarta, bude i Kato a John a Clean Bandits and Mary. No a spolu se na Hitrádiu Faktor uslyšíme zase někdy příště. Čau!
1: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
2: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
3: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
2: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
3: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
4: Prior je tady totiž pro vás.
5: Slyš, poutníče, Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platiti lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledn. www.vítkůvhrádek.eu
6: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
7: Hit Radio Faktor.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
0: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu, ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře, teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
2: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
3: Let's go, go, go, go, go. Pojeďte s námi, pojeďte za gorilou.
2: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
4: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

0: Air. Online. I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Je 18 hodin, krátké zprávy a Hanka Poskočilová. Elektrolyty, tak to je teď velký biznis, ve velkém jedou hlavně na sociálních sítích. Propagují je slavné osobnosti, vyskakují na nás reklamy s výhodnou koupí. Jenže podle lékařů je to spíš hit a móda, protože elektrolyty potřebuje v takové formě jen málo kdo. Hodí se hlavně při pořádném sportování a pocení. Jinak svou práci zvládne v klidu voda a běžná strava. A nepřehánět to. Některé drinky z elektrolyty mají tolik sodíku, že tělu místo pomoci můžou pěkně zavařit. Zatmění slunce má pro některé zvědavce dost nepříjemnou dohru. Pokoukání bez ochranných brýlí teď oční kliniky řeší poškozené sítnice i černé skvrny před očima. Podle lékaře se zhruba polovině postižených zrak už úplně nespraví. Zpěvák Robbie Williams přišel s dalším hodně osobním přiznáním. Vedle ADHD zjistil, že má tak trošku i autismus a prý mu najednou spousta věcí dává větší smysl. Žádné drama z toho ale nedělá, naopak i tohle zjištění Robbie přetavil v humor. Neděle nám ještě pořádně přitopí, teploty můžou šplhat až k 37 stupňům ve stínu a dusno nám dá zabrat. Zítra už ale taky dorazí déšť a místy bouřky a pořádný teplotní sešup. Maxima v pondělí spadnou někam na 20 až 25 stupňů Celsia.
2: Park Hluboká, minigolf, lanové centrum, vodní atrakce i skvělé občerstvení. Otevřeno každý den. Parkhluboká.cz.
0: Hit Radio Faktor.
3: Zlepši si náladu.

0: Franto, kde jsou ty maliny?
1: Zavakuovaný.
2: A kde je můj buček?
0: Taky zavakuovaný.
3: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo-elektro.cz.
4: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
5: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu, ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře, teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
6: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
7: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
6: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
7: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
8: Prior je tady totiž pro vás.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Byt 4 plus KK ve starém Plzenci za 8 705 700. Rodinný dům v Klášterci nad Ohří za 6 250 000. Les v Tupadlech na Mělnicku za 998 000. Chata v Tupadlech za 1 700 000. A rodinný dům v Miroticích na Písecku za 4 300 000 korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hit Radio Faktor.
6: Zlepši si náladu.

0: všechna ta slova, všechny ty kroky.
1: Já si to pamätám celé ty roky.
0: Když se nám rozpadlo, v co člověk věří, a my jsme zůstali v samotě stát. Neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí.

0: Dormeem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu, ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře, teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
1: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
2: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
1: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketport.
3: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort-group.cz
4: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
5: No jo, a zas to musím řešit já.
6: Tak příště domo.
7: domo-elektro.cz Spotřebiče, na které je spoleh.
8: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
9: Zapomeň na nudu, nahoď tu flow, herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick, nahoď tam rega, vyhrávej mužik.
10: Herna u dětka, exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz
11: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
12: Hi, this is Ed Sheeran.
13: Hi, this is Madonna.
14: Hit Radio Faktor.
15: Zlepši si náladu.

Hit Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem.

try.